0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce

0: Stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
1: Vilém

0: nespí.
1: Jenom ho nelitujte. Já v neděli hned zítra si vyšla do všeta. Tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc. Hned naproti chvátá, holka zlatá, nezvíc.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v

0: cimárně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém tak housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať město se hněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroch, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml, z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

kolena naposled něco si přej. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá směj se. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá modli se. Lekni na kolena naposled něco si přej.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech. Ráno

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 234,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 90.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Kristýnka

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Kluk. Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech.
2: Ráno mě

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech. Ráno mě...

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme do...

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml, z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

dalších 11,90 za 9,90. Jupí sirup, vybrané druhy, 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.
2: Halo.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vinici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré. Yeah.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech. Ráno mě...

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bez jednej hrnek hořkosti jen za 36.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90.

50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti Frutti. Přejeme hezký poslech.

Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

kamiony hrály umyle, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno do...

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop. Všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech. Ráno mě...

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroch vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Mm-hmm. I walk

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Kóp, všechno do...

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Radioactive 1.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeský ajdam, vybrané druhy, 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium, řepkový olej, 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy, 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egbert smletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 20 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 20.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Coop Premium řepkový olej 1 litr za 34,90. Dow Egberts mletá káva, vybrané druhy 200 nebo 250 gramů za 99,90. Nápoj kapy, vybrané druhy, 1 litr od 29 korun a 90 haléřů.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.